0: mrzlý na kost. Učí mě růst.
1: Hamisítatlan cseh avantgárd experimentál az e cizi vize.

věcí. Zástupy pěšáků rázují k uánu. Jdou přímo za nosem, nemají jiný směr, hřbety ohýbají pod tíhou nákladu. Z chraplavých repráků muziku do skoku nasávají houška. Je to malá zkouška. Jdu a dávám pozor, abych nepochodoval. Jdu a dávám pozor, abych nepochodoval.

Je tirerai, je se plie, au tout geste. Ani do něj vstoupí, že bude místo. Zázad louloží, že vzdálenosti se jako houře vzkroutí. Jsou těsní, místo rtů mají osubená kola. Svítí rozbité flašky, jsou to pomníky v

tlačným srdcem. Zbytky jejich lidských tváří rozsávali klapy světel, jen kabáty se vyrožují v tříšti ledových ker. Stišení tím, že chytli místa, svinuli se do sedadel a denní zlobu vypustili do pupečních šňůr. Zapomněli na řidiče, na cíle cesty s probuzením, na to, že možná někdo z nich je černý pasažér. Mysleli si, že naslouchají harmonii sfér. Zdálo se jim, že tíže zmizela z jejich těl. Zapomněli, že je veze z Uánu. Jako každodenně.

Sebestino. Rozhavené vlákno, vyčerpaný vzduch. Vyrobím si svoji vlastní tmu. Ruku dám na ruku a prsty sevřu. Bohužel to jinak nejde, než že si přitom sám sobě ruce svážu.

nevzpomenu. Ani na typy, ani na vtipy si nevzpomenu. Nevzpomenu.